0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: nevím kam.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. srpna.
0: 8. srpna 1786 byla poprvé zdolána nejvyšší hora Evropy, Mont Blanc. 1929, to je rok, ve kterém tento den německá vzducholoď Graf Zeppelin odstartovala na cestu kolem světa. Roku 1961 se narodil rockový kytarista

0: Ostrov svaté Heleny. Roku 1900 se v Bostonu konal první tenisový Davis Cup. Roku 1974 se narodil Brian Harvey. To je ten nejznámější z chlapecké skupiny East 17. O dva roky méně je Joshuovi, jednomu z NSYNC.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
0: V roce 1963 se uskutečnila takzvaná velká vlaková loupež. Při přepadení poštovního vlaku z Glasgow do Londýna se ztratily bankovky za víc jak 2,5 milionu liber. Rok na to Rolling Stones poprvé vystoupili v Holandsku. Přesně po 20 letech atlet Carl Lewis vyhrál 3 ze 4 medailí na letní olympiádě. Psal se rok 1988, když se ruská armáda stáhla z Afghánistánu po 9 letech války. Ročník 1937 je Dustin Hoffman, americký herec a držitel 2 Oscarů. Dustin Hoffman. Znát ho můžeme z filmu Rain Man nebo z komedie Fotr je lotr.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax.

0: Speedy Ben. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio.

0: Máme 10 hodin a 1 minutu k tomu.
1: Relax Radio.
0: Jaké počasí nás čeká dneska, tak bude opět docela teplý den, teploty 26 až 29 stupňů Celsia a obloha bude jasná, případně polojasná. Srážek se dneska ani zítra obávat nemusíte, jestli bude pršet, tak nejdřív v pondělí. Proč není dobré si brát hada s sebou na koupaliště? Tak to je rada, kterou vám dám mezi 10. a 11. a k tomu si taky zahrajeme. Bude tady Bruno Mars už za chvíli, teď ale Miley Cyrus a její Easy Lover. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Relax Radio. Relax.

0: Tak tohle to byl Enrique Iglesias, kterého jsme si hráli 9 minut po 10. hodině na relaxu. Nebyl tam ovšem sám v tohletom songu, který jsme si hráli a který byl ve španělštině na téhle písničce z roku 2016, která se jmenovala Duele el Corazón, se podílal ještě s portorickým umělcem, který se říká Vesin. A když už jsme tak zabrousili i do té Latinské Ameriky, tak název další písničky, kterou tady mám, mi připomíná jeden slavný muzikál, protože se jmenuje Don't Cry For Me, ale chybí tam nějak ta Argentina, takže o Argentině to tentokrát nebude.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Já jsem před malou chviličkou dostal od své dcery takové docela zajímavé video. Ona někam vyrazila na výlet a na tom apartmánu, kde nocovala, tak měli sprchu, ve které jste si mohli pustit rádio. Prostě jednoduše jste ve sprše a kromě toho, že si tam navolíte, jestli chcete teplou nebo studenou vodu, tak si tam můžete poslechnout rádio. Tak klidně mi napište, kde všude teďka právě posloucháte relax, jestli je to třeba ve sprše, na záchodě, v autě nebo já nevím, kde všude. Ale já zůstanu u toho koupání, ne tedy ve v koupelně ve sprše, ale půjdeme na jedno polské koupaliště, konkrétně v městečku Piotrków Trybunalski, to je nedaleko Lodže. Tam tento týden musela zasahovat policie, protože jedna 33-letá návštěvnice nepohoršovala, měla plavky, všechno bylo v pohodě, ale na krku měla dvě krajty, dva hady. Lidi to docela dozděsilo, tak zavolali policajty. Přijala policie, dotyčné dámě vysvětlili, že to jako není dobrý nápad, i když jsou to její miláčci, s nimi takto chodit na veřejnosti, a doprovodili dotyčnou domů. Přitom chtěli zkontrolovat doklady, no a zjistila se jedna nemilá věc, a to sice, že ta žena ty krajty sice koupila, ale nikde je neregistrovala. A v Polsku, a nejsem si jistý, jestli to neplatí i u nás, prostě musíte takováto nebezpečná zvířata mít registrovaná. Dotyčná tak tedy kvůli tomu, že se šla s krajtami koupat na veřejné koupaliště, teď buď to dostane pokutu, a nebo jí možná hrozí nakonec i trest odnětí svobody. Takže bacha na to, jestli máte doma krajtu, taky raději nechte v terárku, protože pokud byste ji šli vyvenčit někam na koupaliště, tak jako problém. A jestli tu krajtu chcete schladit, tak ji vemte třeba do sprchy, ve který hraje rádio. Klidně relax.

0: Já tady mám pozvánku do zooparku Zájezd, a to na tento víkend, tedy jak dneska na sobotu, tak také na zítřek, protože po tyto dva dny probíhá v zooparku Zájezd akce Dny sponzorů. Adoptivní rodiče zvířátek mají vstup zdarma, no ale bohatý program je určen i pro všechny ostatní návštěvníky. A co vás tady čeká? Komentovaná krmení, tvořivé dílničky, malování na obličej, také je otevřená prázdninová kapibaří stezka pro děti o zajímavé ceny. No a v zooparku Zájezd mají také řadu různých přírůstků, jako je třeba mládě, lamy, alpaky, dvojčata, lemurů, vary nebo malé papoušky. Pokud by vám náhodou bylo horko, tak v zooparku Zájezd mají také mlžnou bránu pro ochlazení. V Zájezdě je o prázdninách otevřeno od 9 do 18 hodin, takže až do 6 do večera můžete řádit mezi zvířátky.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Krásný den, já začnu nikoliv na dálnicích, ale na v uvozovkách obyčejných silnicích, protože mezi Kačicí a Smečnem se před malou chvílí stala dopravní nehoda, silnice je úplně uzavřená, je tam policie, asi i záchranka, takže bacha, silnice Kačice-Smečno je úplně uzavřená kvůli dopravní nehodě. Vůbec to tam nevypadá pěkně, tak počítejte s tím, že to budete muset objíždět. Co dalšího nás čeká na silnicích a hlavně na dálnicích, tak máme tady klasické zdržení na Pražském okruhu. A to sice od 20. po 16. kilometr ve směru od letiště k D1. Tady se zdržíte necelých 10 minut. Potom vidíme menší komplikaci těsně před D1, před nájezdem u Říčan, taktéž na Pražském okruhu. A potom ještě dálnice D10. Tady je komplikace na příjezdu do Prahy. Kolem Brandýse nad Labem Staré Boleslavy zdržení do 10 minut mezi 12. a 6. kilometrem. To je směrem do Prahy. A co to tady vidím ještě na D4, se nám to nějak začalo červenat. D4, lépe řečeno ten úsek, který ještě není značen jako dálnice, před Jilovištěm směrem ven z Prahy, zdržení nějaká čtvrt hodinka, ale až projedete Jiloviště, tak pak už to směrem na jižní Čechy pojede bez větších komplikací. Já vám přeji šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete, a ať se v pořádku taky vrátíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

pozor na to, že v některých oblastech v době tohoto horka, které teďka máme, je zakázáno rozdělávat ohně. Pokud tedy plánujete nějaký třeba táboráček, tak se buď to podívejte na stránky třeba obecního úřadu nebo krajského úřadu, podle toho, kde se zrovna nacházíte, chvilku googlete, jestli tam náhodou není nějaká vyhláška, která by říkala, že tam je vydaný zákaz spalování čehokoliv, prostě jednoduše zákaz zakládání ohňů. No a když to náhodou zakázané nebude, tak samozřejmě dbejte na to, abyste nezapálili něco poblíž třeba lesa nebo nějaké suché trávy či jinde, kde může vzniknout požár. Je opravdu sucho, je to vidět, když jedete krajinou, prostě tráva je taková žlutá, už dlouho nepršelo, případně když pršelo, tak to bylo jenom malinko, takže požáry tady být můžou, můžeme se dočkat nějakého pěkného průšvihu, jako to před lety bylo třeba v Českém Švýcarsku, tam u Hřenska, takže bacha na to, pokud plánujete třeba opékat nějaké špekáčky, ať z toho není průšvih. Shodou náhod před pár dny, možná jste tu zprávu taky zaznamenali, nějaký táborový vedoucí vzal pár mládežníků právě do saského, česko-saského Švýcarska, kde to před lety hořelo, udělali si tam táboráček a potom prostě odešli a nechali to tam doutnat. Policii se podařilo toho maníka vypátrat, dostal 10 000 korun pokuty. No vzhledem k tomu, že to mohlo skončit opravdu velmi nepříjemně, tak si říkám, jestli 10 000 není málo.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Je 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dneska budou dosahovat 26 až 29 stupňů Celsia, přičemž bude foukat pouze slabý vítr, sem tam nějaký mráček, ale pršet rozhodně nebude. A deště se nemusíte obávat ani zítra, kdy bude navíc ještě teplej. V neděli čekáme teploty až 32 stupňů Celsia. A také to bude bez srážek. Mám tady jednu takovou hodně ožehavou, ošemetnou záležitost. Zastupitel jednoho německého města se rozhodl uspořádat swingers party na radnici. Projde mu to, bude se taková akce konat. A co na to říkají občané, tak o tom se budeme bavit mezi 11. a 12. Poměrně zajímavé spojení, řekněme dost intimních, ožehavých témat a politiky. Co říkáte? Ale aby to nebylo jenom o tom.

0: jednom, tak si taky zahrajeme. Green Day, Smash It Like the Luxury, už za chvíli je sobota, 8. srpna, a dneska svátek slaví Soběslav, nemyslím tedy jenom to město, kousek od Tábora, ale hlavně pánové, kteří nosí toto jméno. Tak všechno nejlepší k svátku. A propo, dnešní datum vypadá docela zajímavě, 8.8.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

Tak tohle byla kapela X and the Hatchmen, jsou to Američani, dali se dohromady v roce 2018 v Chicago a v překladu to znamená sekera a sekernici. Ačkoliv jsou to pěkný sekernici, tak se jim nedaří, protože tenhle song se jmenoval Loser. Ne, že by se jim nedařilo hudebně, to se jim samozřejmě daří, ale tahle ta písnička popisuje to, co asi řada mužů bohužel zažívá, a to sice, že jsou minimálně, pokud jde tedy o nějaké pokusy se ženami o to být, prostě jsou lůzři, jo? Že se to prostě nedaří. Ten text je o tom, že chce chlap políbit ženu, ona nechce, známe to asi všichni, buď žádnou ženskou nemáte, anebo když už nějakou máte a jste s ní nějakou dobu, tak ta dotyčná prostě nechce, jo? Vyprchá všechno, a zatímco zpočátku všechno fungovalo, nějaké techtle mechtle byly třeba často, tak v dlouhodobých vztazích muž se musí doprošovat, nedostane jaksi to, co si žádá. No a pak se ženská diví, když ten dotyčný si skočí na svačinku třeba k sousedce, že jo? No, jenom takový je život. Ale tohle to byla novinka. To bylo důležité, co jsem teďka chtěl říct. Hráli jsme si novinku tady na relaxu. Prosím vás, nechoďte za sousedkama, nebo jo? No, to ať si každý dělá, jak chce. 9 minut po 11. hodině, sobota 8. srpna, vy posloucháte relax, tak hezky relaxujte, ať už sami, s tím, koho máte rádi, se sousedkou, se sousedem nebo s kýmkoliv dalším.

0: Máme 11 hodin 18 minut, vy stále posloucháte Relax. Já doufám, že užíváte si takovou příjemnou sobotní pohodičku. Já jsem se vás dneska ptal, kde nás všude posloucháte. No a já jsem dokonce zjistil jednu takovou zajímavou věc, nebo jak by se to dalo říct. Prostě a jednoduše, že v Německu v rádiích mají dokonce takovou speciální soutěž. Ne tedy, kde posloucháte rádio, ale vyhodnocují nejlepší moderátory. To u nás bohužel v Česku není, což je velká škoda, protože si říkám, že bych určitě vyhrál. Hlavně u těch posluchačů, kteří poslouchají ve sprše. Ne, dělám si samozřejmě legraci, takový drobný vtípek, no ale co pro vás budu mít za chviličku? Něco, co se vám tak trochu vraje pod kůži. A to sice jednoho německého, nikoliv moderátora, ale zastupitele. Vrátíme se ještě tedy jednou tematicky do Německa, ale půjde o sex.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v

0: Teď vás pozvu na radnici na swingers party. Možná si říkáte, co to je za nesmysl, ale jeden německý zastupitel se rozhodl, že nabídne lidem, občanům opravdu politiku, tak říkajíc tělo na tělo. A pozval lidi, aby přišli na městský úřad přímo do zasedacího sálu, kde se normálně schází zastupitelé a užili si tam, ano, skupinové, tedy intimní hrátky. Nicméně ostatní kolegové to nevidí jako dobrý nápad, takže se rozjela velká debata. Kdybyste chtěli vědět, kde, tak je to v západoněmeckém Mannheimu a těžko říct, jestli ta akce nakonec bude. Nicméně ten dotyčný zastupitel, je mu 35 let, je to velký vyznavač FKK, tedy na turismu, koupání bez plavek, prý má připravené nějaké záložní místo, kdyby náhodou se nepovedlo udělat tu akci přímo na radnici. On už proslul v Německu tím, že například dělal takové ty hodiny, kdy se můžete setkávat se svými politickými zástupci i pro naháče, takže tam seděl v kanceláři nahatý, abyste mohli za ním přijít taky nahatí. No a teďka se rozhodl, že tedy udělá velký swingers přímo na radnici. Tím samozřejmě vzbudil docela dost rozruch. No, jako zajímavá věc, nebudu říkat, že ne, vzhledem k tomu, že se podporují třeba takové ty akce jako Prague Pride a tak dále, kde taky ty lidi jako nevypadají úplně, řekněme, oblečeni dle školního řádu, tak vlastně proč ne? Když to někoho baví, Ježíš Maria, ať si, jak si užívá. Já bych tam teda asi nešel, mě takováhle hromadná davová akce úplně zas tak nebaví. Já, když už dojde na nějaké ty techtle mechtle intimnosti, tak jsem rád, když je to ve dvou. Možná ve třech by se to sneslo, ale upřímně, občas je problém sehnat i toho druhého, teda tu druhou, aby nedošlo k nějaký mailce, takže dost často je na to stejně člověk sám.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Umělá inteligence, velké téma, všude se o tom mluví, jasně, je potřeba se o tom bavit a řešit všechny ty otázky s tím spojené, i když možná dřív bychom měli vyřešit tu přirozenou hloupost a potom se věnovat teprve umělé inteligenci. Dánské školy teďka řeší, že budou omezovat žáky ve využívání umělé inteligence a když budou psát nějaké písemné práce, tak mají používat počítače, kde budou však všelijaké ochrany a filtry, aby pokud možno nemohli tu umělou inteligenci používat a navíc budou muset, kromě toho, že tedy napíšou nějakou práci, pak ještě ústně obhajovat, aby minimálně, když jim to napíše ChatGPT, Gemini nebo nějaká podobná aplikace, si to aspoň byli donuceni přečíst a věděli, o čem ta práce je, aby to opravdu nebylo tak, že to jenom nechají vytvořit počítačem a ani se na tu práci nepodívají. Ve Spojených státech amerických tam se naopak snaží umělou inteligenci zapojovat do výuky, i když ne vždycky se to úplně povede. V jedné škole totiž chtěli nasadit učitelku robotickou, ale místní, bylo to ve státě New York, se proti tomu postavili. Taková pana robotická vypadá prostě jako robot, holka, dlouhý blondětý vlasy a měla učit žáky. Některým rodičům ale přišlo divný, že ta firma, co dělá tohohle toho robota, tak jako panu používá panu od své sesterské firmy, kde se dělají takové ty pany pro pány na, no víme na co. No já nevím, no, jako mně se teda moc nelíbí tyhle ty jako blondýny s těma velkýma rtama, ale na druhou stranu je to jenom robot, je to jenom robot.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Ahoj.
1: Where are you now, tedy kde jsi teď? To se ptá i policie, když hledá jednoho muže, který se trochu nahněval na dávkovač mýdla v Praze na Smíchově v obchodním centru. Co se nestalo? Muž vykonal potřebu, šel si umýt ruce, když zmačknul takovou tu pumpičku, aby si napumpoval do dlaně mýdlo, tak zjistil, že tam žádné není. Toho naštvalo a tak udělal takový nepříjemný chvat, pěstí bouchnul do zrcadla a rozbil ho. V tu chvíli si uvědomil, že to možná viděla nějaká kamera. Je to trochu blbý, ale bohužel i na záchodech jsou kamery, ne teda přímo na tu pisoáru a tam, kde jsou mísy, ale tam, kde si myjete ruce. No, tak se otočil a viděl kameru. Tím samozřejmě si udělal krásné selfie, protože se na té kameře objevil jeho obličej. Potom muž zmizel. Policie po něm teďka pátrá. Nepříjemná to věc. Určitě, když někde dojde mýdlo, tak to není důvod začít demolovat vybavení. Na druhou stranu dovedu si představit, že máte den, kdy je všechno hodně, hodně špatný. Opravdu nic nejde jako po másle, nic není jako kdyby to bylo namydlený. Máte všeho plný zuby, teď se jdete vyčůrat a zjistíte, že tam není mýdlo. A je to ta poslední kapka, která vede k tomu, že vybuchnete. No, je to špatně, ale na druhou stranu ještě, že to odneslo jenom zrcadlo, že třeba nebouchnul nějakýho člověka nebo někomu neublížil.
2: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: Je pravé poledne.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Jaké počasí nás čeká zítra? Bude o něco tepleji ještě než dnes. Konkrétně počítejte s teplotami 30 až 33 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale k večeru začne od západu přibývat oblačnosti. Pokud se někam chystáte v noci, tak meze nebudou úplně vyloženě studený, ale bacha, jestli už máte starší kosti, protože teploty klesnou na 15 až 12, ojediněle na 10 stupňů Celsia. Takže pokud se na mezi někde budete válet moc dlouho, tak by se mohlo stát, pokud už máte věk, že vám pak budou trochu vrzat klouby. Co jsem si tady pro vás připravil na tu následující hodinu, tak koukneme se třeba do elektrárny. Jo, byli jste někdy v elektrárně, pokud ne, tak já vás do jedné vezmu a taky pro vás budu mít návrat do minulosti, takové naše kalendárium. Mandraže a písnička, která se jmenuje Travolta, to je pro změnu hudební nabídka, kterou mám pro vás přichystanou na relaxu mezi 12. a 13. hodinou. Ano, je sobota poledne, takže dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, jinak je 8. srpna, Soběslav slaví svátek a já vám přeji krásný den a krásný víkend.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Tenhle song se jmenoval Blurred Lines, zpíval ho Robin Thicke a pochází z roku 2013. Přičemž na tvorbě tohoto songu se kromě Robina podílel ještě Pharrell Williams, který byl zároveň také producent. A tahle ta písnička byla inspirovaná jinou hudbou, a to sice songem Got to Give It Up od Marvina Gaye. Protože ale Marvina Gaye, ten zemřel v roce 84, nikde neuvedli jakožto spoluautora, tak nakonec mezi pozůstalými, kteří tedy nějakým způsobem vydělávali na autorských právech Marvina Gaye, se s Thickem soudili a byly tady určité spory, což se vlastně ani nedivím. Na druhou stranu říkám si, když složím nějakou písničku, tak je logický, že jsem se asi někde inspiroval. Pokud jsem hudební skladatel, nejspíš jsem v životě slyšel spoustu songů a je dost dobře možné, že prostě část mé písně bude něčím inspirovaná. Možná si to ani neuvědomím, že vlastně mi v hlavě zní něco, co jsem někdy někde slyšel. Takže potom je to složitý dokazování, jestli jsem to záměrně okopíroval, nebo jsem se jenom nevědomky inspiroval. Teďka se ale také řeší otázky, a jsme zase u té umělé inteligence, když skládá hudbu právě umělá inteligence, která se učí na nějakých písničkách, tak že by tyto modely měly platit autorská práva, vlastně takový poplatek, jako u nás máme OSU, v Německu je to GEMA, na Slovensku SOZA, tak by se jim mělo platit za to, že se na těch písničkách ty modely učí. Já to na jednu stranu chápu, na druhou to bych, pokud třeba budu právě tím hudebním skladatelem, měl rovnou platit každému, jehož hudbu jsem někdy slyšel, za to, že díky poslechu té jeho hudby jsem se možná něco naučil a možná posunul v tom vnímání hudby. Pokud jsem spisovatel, tak bych možná měl zaplatit všem spisovatelům, jejich knížky jsem četl, protože přeci, abych napsal knížku, tak jsem logicky asi hodně knížek musel napsat a z těch jiných jsem se naučil, jak se taková knížka píše. No a teď si říkám, jestli přijde někdo z jiného rádia a řekne, hej, ty jsi mě možná někdy poslouchal, inspiroval ses, co máš říkat v rádiu mnou, tak mi za to zaplať.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio. A

0: Kdo si myslíte, že byl prvním českým pilotem? No, inženýr Kašpar to úplně nebyl, i když samozřejmě patří k průkopníkům, ale nejen on, českého motorového létání. Ještě předtím, než se konaly pokusy s motorovými letadly, tak se létalo balóny. A právě v tento den, tedy 8. srpna roku 1877, se vznesl v Čechách první český pilot. Byl to taneční mistr Josef Vidra. Tenkrát odstartoval ze zahrady Nuselského pivovaru a stal se tak prvním českým pilotem. A co dalšího přinesl v minulosti 8. srpen?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 8. srpna.
1: 8. srpna 1786 byla poprvé zdolána nejvyšší hora Evropy, Mont Blanc. 1929, to je rok, ve kterém tento den německá vzducholoď Graf Zeppelin odstartovala na cestu kolem světa. Roku 1961 se narodil rockový kytarista D.

0: svaté Heleny. Roku 1900 se v Bostonu konal první tenisový Davis Cup. Roku 1974 se narodil Brian Harvey, to je ten nejznámější z chlapecké skupiny East 17. O dva roky méně je Joshuovi, jednomu z NSYNC.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro běžný den.
0: V roce 1963 se uskutečnila takzvaná velká vlaková loupež. Při přepadení poštovního vlaku z Glasgow do Londýna se ztratily bankovky za víc jak 2,5 milionu liber. Rok na to Rolling Stones poprvé vystoupili v Holandsku. Přesně po 20 letech atlet Carl Lewis vyhrál 3 ze 4 medailí na letní olympiádě. Psal se rok 1988, když se ruská armáda stáhla z Afghánistánu po 9 letech války. Ročník 1937 je Dustin Hoffman, americký herec a držitel 2 Oscarů. Znát ho můžeme z filmu Rain Man nebo z komedie Fotr je lotr.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

Možná jste o tom už někde četli nebo slyšeli, že se budou postupně muset odstavovat tepelné elektrárny na severu Čech. To dává docela jaksi smysl, a to z toho důvodu, že uhlí dochází, teda ono se dá dovážet z Austrálie, že jo, protože u nás jsme bohužel s těžbou uhlí buď už úplně skončili na Ostravsku nebo tady třeba na Kladně, a co se týče té severočeské pánve, tak tam se také těžba utlumuje. Takže jakmile nebude uhlí, nemůžeme všechno dovést jenom z té Austrálie nebo z Číny, tak se přejde na jiné zdroje. Některé ty tepelné uhelné elektrárny budou spalovat plyn. No, otázka je, kde samozřejmě budeme do budoucna brát ten plyn a kolik to bude stát. No a možná by se z nějaké té elektrárny mohla stát také jaderka. Ne, ale něco takového, jako je Temelín či Dukovany, sází se spíš v moderní energetice na menší, takzvané modulární jaderné reaktory. A propo těch návrzích, které se objevovaly v dávných dobách, tedy třeba v 70. a 80. to u nás mělo vypadat stran jaderné energetiky docela zajímavě, protože se plánovalo v celku dost jaderných elektráren v České republice, nebo v tehdejším ještě Československu. Jedna měla například vzniknout na kraji Prahy v Radotíně, tam dokonce jaderka měla vyhřívat nějaké skleníky, kde by se mohlo pěstovat, co já vím, třeba i nějaké tropické ovoce. Potom se také plánovala jedna jaderná elektrárna u Pardubic, pak teda něco v severních Čechách, tam nakonec to možná třeba jednou i dopadne, no a pak také například u Kojetic, nedaleko Neratovic, taková malá vesnička vedle Neratovic, i tam měla stát jaderná elektrárna. Já se přiznám, že jsem se byl před pár měsíci podívat v Rakousku v jedné jaderné elektrárně, oni si ji tam postavili, stálo to strašný prachy, pak proběhlo referendum a v tom referendu řekli, že tu elektrárnu nechtějí spustit. Tak ji nespustili, pak ji pár let ještě za velký prachy udržovali v takovém stavu, aby byla připravená, kdyby se náhodou názor veřejnosti změnil. Pak za velký prachy postavili náhradní tepelné elektrárny, postavili cesty na dopravu uhlí a mají to. Dneska je tam nicméně z té elektrárny zajímavá turistická atrakce. Kdybyste to náhodou hledali, tak ta elektrárna se jmenuje Svendendorf, leží to na břehu Dunaje, a to nějakých asi 60-70 km proti proudu Dunaje od Vídně.

0: Pokud se teďka chystáte jít třeba někam na paddleboard a vyzkoušet to, tak bacha, protože vodní záchranáři varují, abyste nezapomněli na bezpečnostní prvky. Paddleboard, neříkám, že je to úplná novinka, ale přeci jenom je to sport, který zatím ne úplně všichni vyzkoušeli, a tak si ne každý uvědomuje, že to může být nebezpečné. Bohužel tento týden ale došlo k úmrtí jednoho paddleboardisty, a to na jezeře Most v severních Čechách, tedy jednoho už našli mrtvého, toho druhého hledají a vypadá to, že to asi nedopadne také dobře, to pátrání. Proto tedy vodní záchranáři varují, jestliže se vydáváte na paddleboard, tak byste měli mít helmu. Kdybyste náhodou někde spadli a narazili hlavou o kameny, tak abyste neupadli do bezvědomí nebo se nezranili. Je to stejné jako třeba na kole nebo na motorce. Také je dobré mít plovací vestu. To, že umíte plavat, ještě neznamená, že nepotřebujete vestu, protože ve chvíli, kdy třeba vlivem toho pádu se zraníte, tak se může stát, že prostě plavat nebudete moc, a tudíž vás zachrání právě ta vesta. A další důležitá věc je takzvaná líž, se to asi čte, nevím, nikdy jsem to neslyšel, to je prostě lanko, kdy máte třeba za ruku nebo za nohu ten paddleboard přidělaný, aby v případě pádu vám neodplul někam jinam a vy jste potom nezůstali bez toho paddleboardu. Takže pokud se vydáváte někam na tehle ten zajímavý vodní dopravní prostředek, tak opatrně, protože jedno, jestli jste kluk nebo holka, ale pokud jste holka, tak moje babička vždycky říkala, že mladý holky je škoda.
1: Takhle hraje Relax.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,0

0: Máme 13 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: V noci teploty klesnou na příjemných 15 až 12 stupňů Celsia, takže se vyspinkáme snad do růžovoučka, no ale zítra nás potom čeká docela horký letní den, bude totiž 30 až 33 stupňů Celsia a jasná obloha, i když k večeru se v neděli od západu objeví sem tam nějaký ten mráček. Přes 30 ale bude potom i v pondělí, to bude dokonce 35, takže slušný vedro, ale mohlo by k tomu taky trochu zapršet. Že se mezi sebou budou navzájem požírat roboti a umělé inteligence, to už se dávno psalo v různých sci-fi románech. Teď se to ale stává pravdou. Kdo koho napadl, tak to si řekneme mezi 13. a 14. hodinou. Ale aby to nebylo jenom o tom násilí, tak také jeden pěkný letní hit Verona Den co den. Tak já úplně vidím ty krásné holky v bikinách, nebo možná nahoře bez, jak někde tančí na pláži a krásně třepotají zadečky. No, to jsem si úplně zasnil.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byla novinka z letošního roku, kterou jsme si hráli na relaxu krátce po 1 hodině odpoledne, konkrétně to bylo 7 minut po 13. Jmenovala se Víkend a na tvorbě tohoto songu se podílela 2 uskupení, nebo 1 muzikant a 1 uskupení, tak abych byl přesný, konkrétně tedy italská skupina, která si říká Meduza, a k tomu americký zpěvák Khalid. A o čem tohle ten song je, tak pokud jste úplně nevěnovali pozornost tomu textu, je to, jak to tak bývá, opět o tom, že někdo touží po lásce. No, kdo by po lásce netoužil, že? A ten text je o tom, že lásku potřebuju mnohem víc než víkend. Je pravda, že když je člověk nešťastně zamilovaný nebo takový opuštěný, tak je pro něj vlastně víkend ještě větší peklo než týden, protože dokud jste v práci, makáte, řešíte nějaký problémy, tak si tolik neuvědomujete, jak moc vám chybí ta láska. A pak přijde ten víkend a člověk je tak strašně sám. To je tak strašný. A jsem se úplně rozplakal.
1: Relax Radio. Relax Radio.

O tom, že se mezi sebou budou jednou rvát různí roboti nebo počítačové systémy, bylo natočeno spoustu filmů. Nemůžu to spočítat, žádné konkrétní číslo rozhodně říct nemůžu. Spousta knížek, sci-fi, filmů a tak dále pojednávají o tom, že dojde k nějaké válce robotů nebo počítačových systémů. A ono už se to opravdu začíná dít. Umělá inteligence společnosti Meta, tedy té firmy, která stojí za Facebookem, Instagramem a WhatsAppem, napadla umělou inteligenci jiných firem, konkrétně OpenAI a Anthropic. Stalo se to při nějakém testování, kdy údajně tedy firma Meta chtěla ten svůj model mít odpojený od internetu, aby si to běželo tak nějak jaksi interně, učilo se to, zkoušelo se to, co to všechno dokáže, ale nemělo to přístup k internetu. Jenomže ono se to nějak k internetu dostalo a protože prostě ta umělá inteligence asi někdo naprosto programoval tak, že se má snažit tedy prostě bojovat proti těm ostatním, tak se rozhodla, že formou nějakého hackerského útoku, nevím, jak se tomu říká, když to dělá umělá inteligence, bude škodit své konkurenci. Včas jí dokázali vypnout nebo odstavit, ale upřímně, je to děsivý, protože co když jednou ta umělá inteligence pozná, že vy jako člověk ji chcete vypnout a ona vypne raději vás. No, před lety jsem to četl v nějaké sci-fi knížce, teď to možná je pravda. To je děsivý, co? Tak bacha na to, co vypínáte.

0: Pozvánka do zooparku Zájezd je tady, a to na dnešek a také na zítřek, protože jak dnes, tak zítra probíhá v Zájezdském zooparku akce nazvaná Dny sponzorů. Adoptivní rodiče zvířátek mají vstup zdarma, bohatý program je připraven ale i pro ostatní, tedy platící návštěvníky. A na co se můžete těšit, tak v zooparku Zájezd vás o tomto víkendu čekají komentovaná krmení, tvořivé dílničky, malování na obličej a také je otevřena prázdninová kapibaří stezka pro děti o zajímavé ceny. V Zájezdu mají také řadu přírůstků, například mládě lamy alpaky, dvojčata lemurů vary nebo malé papoušky. A v případě, že by vám bylo vedro, pravda dneska vyloženě zima není a zítra to bude ještě horší, alespoň podle toho, jaká je předpověď počasí, tak se schladíte v mlžné bráně. Zoopark Zájezd má teď o prázdninách otevřeno denně, a to od 9 do 18 hodin.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme se podívat na dálnice, jak nám to teďka jezdí. Vidím tady nějakou komplikaci na příjezdu k dálnici D4 před Jiloviště, takže pokud míříte z Prahy směrem na jih, tedy na Písek a na Strakonice po Strakonické, tak u Jiloviště, to znamená v místě, kde se z té silnice první třídy byť 4 proude stává dálnice, tak je tam nějaká komplikace zdržení do 5 minut. Takže bacha na to, ať do toho nevletíte. Pražský okruh, ten teďka jede, to je dobrá zpráva, to se stává málo kdy. Ovšem na D1 pozor právě v místě, kde se připojuje Pražský okruh u Říčan. Tady počítejte s tím, že mezi 9. a 13. kilometrem ve směru na Brno budete na D1 popojíždět taky zhruba nějakých 5 minutek. No a drobné zdržení je potom na Mladoboleslavské D10. Do 5 minut se zdržíte kousek za Brandýsem nad Labem směrem do Prahy. Tak s tím počítejte. A já vám přeji šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete a ať se hlavně taky v pořádku vrátíte zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Stále posloucháte Radio Relax. Já tady teďka mám jednu trochu závažnější, serióznější informaci pro vás, a to sice o tom, že muž, který pronásledoval loni na konci roku dívku 19-letou v Líbeznicích, tak je vyšetřován policií. Dotyčná, jak si šla domů z autobusové zastávky, muž narozený v roce 97, to znamená ani ne 30-letý chlap ji pronásledoval. Původně to vypadalo, že z toho nakonec bude jenom nějaký přestupek, že ten dotyčný dostane pokutu a tím to bude vyřešené. Nicméně nakonec si to převzala kriminálka. Navíc policisté zjistili, že ten muž byl nebo je spojován i s dalšími případy obtěžování žen. Tak buďte na sebe opatrné, holky, a pokud náhodou někdo z vás, chlapi, si myslí, že jako nějakou uloví tím, že ji bude pronásledovat, tak jako ne. Nejenom, že tu dotyčnou spíš naštvete, tak ale hlavně si fakt můžete vykoledovat zbytečně i nějaký oplitačky s policií. Prostě jednoduše na ženský se musí chytře. Já vím, to je asi u některých trošku problém, že jo?

0: Tuňákový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

13 hodin 54 minut, za 6 minut budou 2 odpoledne, nabídneme předpověď počasí, mimo jiné už teď můžu prozradit, že nás čeká docela horký den, tak bacha například na rozdělávání ohně někde v lese, v přírodě nebo poblíž hořlavých předmětů, protože krajina je opravdu vyschlá a v případě, že byste něco zapálili, tak z toho může být docela slušný průšvih. Nehledě na to, že někde už se vydávají různé zákazy, tak se raději podívejte na stránky svého obecního úřadu nebo třeba i krajského úřadu, zda náhodou pro vaši oblast neplatí nějaká omezení ohledně rozdělávání ohničku. Hezkou letní sobotu 8. srpnovou vám přeju.

0: A je to tady druhá hodina odpolední.
1: Relax Radio.
0: Počasí zítra bude velmi teplé, ještě teplejší než dneska. Teploty očekáváme v rozmezí 30 až 33 stupňů Celsia, přičemž bude jasno k večeru, potom se začne objevovat sem tam nějaká ta oblačnost. Na začátek pracovního týdne, tedy v pondělí, počítejte s ještě vyššími teplotami, 32 až 35 bude v pondělí, přičemž sem tam by se mohla objevit i nějaká ta přeháňka. A co se týče dalších dnů, tak i v úterý by asi mělo pršet, ale teploty se pořád budou držet docela vysoko, a to sice přes 30 stupňů Celsia. Nicméně svatá Anna už je za námi, takže chladná rána jsou tady, pozor tedy na studené meze. Teploty například dnes v noci klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia, místy dokonce na 10 stupínků. Tak, vzali jsme tu předpověď počasí trochu, jak si bych to řekl, podrobněji. Podrobně se taky podíváme nahoru na oblohu nejen kvůli počasí, ale třeba kvůli ufonům, protože Pentagon zveřejnil další odtajněné materiály, které se týkají právě setkání s neidentifikovatelnými létajícími objekty. Tak o tom bude řeč v následující.

0: 3 hodině. A budeme si hrát La Copa de la Vida a Ricky Martin. To je hudební nabídka, kterou pro vás mám připravenou. Teďka Famous Again a Edison Rye.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle byla švédská zpěvačka, která si říká Like Li vlastním jménem. Je to Li Like Timotej Svensson Zacharisson, její krásných 40 let. Je to docela kočka, musím říct, ostatně 40, to bych řekl, že jsou opravdu velmi sexy ženské. Tahle ta holka má docela zajímavý život, protože se narodila v Istadu, to je takové město úplně na jihu Švédska. Pokud jste někdy jeli trajektem třeba z Polska do Švédska, tak řada těch trajektů například ze Svinoustí míří právě do toho Istadu. Nicméně ta její rodina, to byli takový světoběžníci, nebo jsou to světoběžníci, takže nějaký čas žila v Lisabonu, nějaký čas také v Maroku. Zimy dokonce trávili v Nepálu a v Indii, také pobývala nějaký čas ve Spojených státech amerických. Začala se už jako malá věnovat hudbě a tahle ta písnička, kterou jste právě teďka slyšeli, tak ta byla z roku 2011. Takže krásných 15 let a stále se hraje. To byl tedy song I Follow Rivers. Tak já doufám, že vy také třeba následujete nějaké řeky, že jste vyrazili na procházku a když už budete u nějaké řeky, tak se klidně můžete vykoupat, protože dneska je fakt vedro, zítra bude taky a potom taky. Ostatně o tom jsme mluvili před malou chvílí v předpovědi počasí.

0: Ve Francii se teď do muzea konečně dostal jeden vzácný obraz, který před 20 lety zadrželi celníci, potom ho dali do skladu a zapomněli na něj. Jde o dílo z roku 1924 bělorusko-francouzského malíře Marka Chagalla, konkrétně je to rytina s názvem Artista s houslemi. Experti odhadují cenu na několik tisíc eur. Tahle ten obraz vyváželi nějací týpci v roce 2006 z Francie směrem do Švýcarska. Na francouzsko-švýcarských hranicích je chytli celníci a když zjistili, že tam mají obraz, k němuž ovšem potřebují povolení k vývozu a to nemají, tak je zadrželi. A chlapcům hrozilo vězení, nakonec se to vyřešilo pokutou a také tím, že ten obraz propadl státu. No, celníci to dali někam do skladu a tam na ten obraz zapomněli. Přitom docela cenné vzácné umělecké dílo. Normálně se takové věci draží, v dražbě se prodají a peníze jdou do státního rozpočtu. Přišla ale nová šéfka celní správy francouzské a tam se rozhodli, že to nebudou dražit ta umělecká díla, ale že to budou předávat muzeu. Takže nakonec tenhle ten vzácný obraz, když si po 20 letech vzpomněli, že ho mají ve skladu, předali Muzeu výtvarných umění v Besançonu. A díky tomu, jak si ho teďka můžou prohlédnout milovníci umění. No, zajímavý příběh, co? Tak si dávejte pozor, když budete náhodou převážet nějaká umělecká díla, ať vás na hranicích nechytnou, protože na převoz některých uměleckých děl nebo třeba i technických památek, to znamená starých šicích strojů, starých jízdních kol, starých aut, motorek a tak dále, potřebujete povolení. Takže pojedete na nějakém kole po babičce do vedlejší vesnice, když budete mít třeba chatu někde v horách na hranicích, tak pojedete do vedlejší vesnice na kole, na pivo, do Polska, no pravda, do Polska asi na pivo jezdí málo kdo, ale pojedete si tam prostě něco dát, chytnou vás a jdete sedět za to, že pašujete památky. Ano, pašerákem, snadno a rychle.
1: Největší hity Relax Radio. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na koncert Petra Rychlého a kapely Speedy Band. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

Američani odtajňují další materiály, které popisují UFO. UFO tedy nutně nemusí být mimozemšťani, protože pod touto zkratkou se skrývají neidentifikovatelné nebo neidentifikované létající objekty a může jít prostě o něco, co se nepodařilo rozklíčovat, co to je, třeba nějaké nepřátelské letadlo nebo i nějaký optický klam, ale něco se vznášelo nad zemí, něco letalo a tak se to zaznamenalo. Američani tedy vydávají tajné materiály nebo odtajňují ty materiály, které byly v archivech Pentagonu. Teď se například objevila zpráva nebo objevily zprávy, které popisují nějakou tmavou kouli, která svými nepravidelnými pohyby na první pohled připomínala mouchu. Stalo se to nad Ománským zálivem v roce 2021. Také v těch odtajněných materiálech je případ vzpomínek vojenského pilota, který si v roce 2002 nad Afghánistánem všiml velkého podivného trojúhelníku, který zakrýval hvězdnou oblohu. Také jsou tam videa, která třeba zachycují záhadnou kouli, která svištěla nad odbytnou oblastí na Blízkém východě. Jsou tam také černé koule, které se vznášejí nad Tichým oceánem a potom jakoby na chvilku zmizí, pak se zase z ničeho nic objeví a dalších spousta věcí, dalších zaznamenaných videí a popisů. Tak tohle to všechno prostě se objevuje teďka v dokumentech, které zveřejňuje americká vláda. Pokud si říkáte, čím to je, že u nás žádný ufoni nelítají, tak musím říct, že i u nás se popisuje jeden případ, kdy prý nad Vranovskou přehradou letalo UFO. Mělo se to stát 12. července 1987. Ale těžko říct, jestli si to nevymyslel jeden člověk, protože nejsou k tomu žádné materiály v archivech, prý se to všechno muselo zlikvidovat. No, je to takové zvláštní. Prostě jednoduše jeden pilot, konkrétně nadporučík Jaroslav Špaček z 51. vrtulníkového pluku, kde si popsal jaksi takový příběh, který pronásledovali nějaký tajemný objekt nad Jižní Moravou. Těžko říct, jestli si to chlapec trošku nevymyslel, že jo? Relax Radio. Relax Radio.

I fotbalisté při středočeských krajských soutěžích mají o tomto létu přestávky. Možná pokud jste sledovali fotbalové mistrovství světa, tak jste si všimli, že tam kvůli vysokým teplotám prostě byly přestávky navíc, aby se hráči mohli napít a nemuseli celých 45 minut běhat bez toho, aniž by se osvěžili a doplnili tekutiny. Teď něco podobného zavádí i středočeský krajský fotbalový svaz a v případě, že během výkopu je teplota 28 stupňů Celsia nebo vyšší, tak mají rozhodčí udělat pauzu kolem 25. a potom kolem 70. minuty s tím, že se hráči napijou a potom se zase pokračuje ve hře. Samozřejmě, když skončí standardní hrací doba, tak se ten čas, který se spotřeboval na tu pauzu, musí v celku logicky nastavit. Pokud je teplota nižší než 28 stupňů Celsia, tak se pauzy buď dělat nemusí, anebo se dělají po domluvě s kapitány obou týmů. Takže věc, která se letos objevila na světovém šampionátu, si našla cestu i do regionálního fotbalu. Na druhou stranu, v tom středočeském krajském fotbalu se možná nebude řešit to, co se řešilo na mundiálu, a to sice, že některé ty pauzy nebyly kvůli pití, ale proto, aby byl prostor pro reklamy. Relax Radio.

Pamatujete si, když jsme v 90. letech jezdili do Itálie, jak pro nás bylo fascinující, že jste si tam kupovali zmrzlinu za několik tisíc lir a dražší věci potom stály v řádu milionů nebo třeba desítek milionů lir. Ano, tehdy platil takový kurz zhruba 18 korun za tisíc lir. Oni tam dost často prodávali věci i za německé marky a používali velmi zjednodušený kurz, že jedna německá marka rovnala se zhruba 1000 lir. No a teď se stalo, že jeden chlapík v italské Messině, to je na Sicílii, si koupil starší dům, začal ho opravovat a přitom našel v tom domě takovou krabičku, ve které byly schované staré liry. Celkem jich tam bylo 135 milionů. To tedy zní jako velké číslo, nicméně, když se to přepočte na naše koruny, tak je to méně, ale ani tak to není úplně málo, je to zhruba 1 700 000 korun. A tak si dotyčný řekl, paráda, liry už se sice nepoužívají, Itálie platí eurem, ale pořád určitě bude možné si je vyměnit. Šel do banky a v bance mu řekli, že lhůta pro směnu takto nalezených peněz skončila v roce 2011. Dotyčný teď tady chodí po soudech a po různých úřadech a snaží se, jak si přesvědčit banku, že když ty peníze má a dříve o jejich existenci vůbec nevěděl, až do doby, než nastala rekonstrukce toho domu, tak si to prostě dřív vyměnit nemohl. Těžko říct, jak to dopadne. Je možné, že mu nakonec zbydou bezcenné papírky, anebo je bude moct použít třeba vím jako tapetu k topení, a nebo případně bude moct ty staré liry prodat třeba nějakému sběrateli. No jo, no. Ale myslím, že třeba v Německu, kdyby našel marky, že tam do dneška je možné za určitých okolností staré marky za eura vyměnit. Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme 3 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty v noci spadnou na příjemných 15 až 12 stupňů Celsia, zítra přes den se ale zase oteplí, bude horko 30 až 33 stupňů, přičemž bude převážně jasno, večer od západu začne přibývat oblačnosti, v pondělí sem tam sice sprchne, ale teploty kolem 30 stupňů, tedy přes 30 stupňů Celsia stále zůstanou a horko bude i v následujících dnech. Co tady pro vás máme mezi 15. a 16. hodinou? Těšit se můžete třeba na Big Fun, také tu bude Madonna a její I Feel So Free, a nebo český Miraj. Ano, Miraj a jeho Tenkrát už za chvíli. A teď song, který zdraví nás všechny tady v rádiu. Hello Radio.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: Bieberem. Ve čtvrtek 13. srpna od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 8. srpna.
0: 8. srpna 1786 byla poprvé zdolána nejvyšší hora Evropy, Mont Blanc. 1929, to je rok, ve kterém tento den německá vzducholoď Graf Zeppelin odstartovala na cestu kolem světa.

0: Ostrov svaté Heleny. Roku 1900 se v Bostonu konal první tenisový Davis Cup. Roku 1974 se narodil Brian Harvey, to je ten nejznámější z chlapecké skupiny East 17. O dva roky méně je Joshuovi, jednomu z NSYNC.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro běžný den.
0: V roce 1963 se uskutečnila takzvaná velká vlaková loupež. Při přepadení poštovního vlaku z Glasgow do Londýna se ztratily bankovky za víc jak 2,5 milionu liber. Rok na to Rolling Stones poprvé vystoupili v Holandsku. Přesně po 20 letech atlet Carl Lewis vyhrál 3 ze 4 medailí na letní olympiádě. Psal se rok 1988, když se ruská armáda stáhla z Afghánistánu po 9 letech války. Ročník 1937 je Dustin Hoffman, americký herec a držitel 2 Oscarů. Znát ho můžeme z filmu Rain Man nebo z komedie Fotr je lotr. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
2: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: 16. hodina právě teď dorazila na Radio Relax. Máme krásnou sobotu, slunečnou sobotu 8. srpna a jdeme se podívat na to, jak bude počasí vypadat i nadále.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Předpověď zní jasně, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 26 až 29 stupněmi Celsia, jenom k večeru by se mohl vyskytnout slabý až přechodně mírný severovýchodní vítr s nárazy 2 až 5 metrů za sekundu. V noci, pokud náhodou třeba plánujete někam vyrazit, bude také jasno až polojasno, s tím, že nejnižší teploty klesnou k až 12 stupňům Celsia nad nulou, maximálně někde bude 10 stupňů nad nulou, ale to snad nehrozí moc velkým částem našeho regionu. K tomu všemu bude vanout slabý jihovýchodní vítr. Máme přesně minutku po 16. hodině, doufáme, že si užíváte prosluněnou sobotu a pokud se třeba cítíte trošku unavení, je to naprosto v pořádku. Sluníčko sice dodává vitamin D, ale zároveň také trošku čerpává. Takže třeba možná načerpáte energii spolu s náma a s naším hudebním playlistem, který za chvilinku zahájí například Nessa Barrett s písničkou Club Heaven, ale také tam pro vás máme připravu například Holy Molly, Stormzyho, anebo Sebastiana a Jordana Haye.
1: Relax

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme pro vás dvě dopravní informace. Na dálnici D1 na 14. kilometru ve směru z Polska k Praze došlo k nehodě. Dvě osobní vozidla se zde střetla. Pokud tedy projíždíte na této dálnici po 14. kilometru, dávejte si pozor. A dále dávejte pozor také na silnici 27 u obce Kolešov na Rakovnicku. Tam pro měnu došlo k převržení osobního vozidla na bok. Složky integrovaného záchranného systému už by měly zasahovat na místě. Každopádně průjezd tam bude teďka nějakou dobu komplikovanější.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Madonna, Dance Ethereum. Jubel Ocean House.

0: od 19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Písnička od Troye Sivana My doznívá minutku po 17. hodině. My jdeme na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: No, mám pro vás dobré zprávy, minimálně pro ty z vás, kteří preferujete letní počasí, protože venku stále očekáváme jasno až polojasno, s teplotami v maximech 26 až 27 stupňů Celsia. Slabý k večeru přechodně mírný severovýchodní vítr stále vane venku rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a k večeru tomu bude podobně. Bude rovněž převážně jasno, nejnižší teploty 12 až 15 stupňů Celsia a doprovázené slabým jihovýchodním větrem. Dvě minutky po 17. hodině, před námi za chvilinku spousta kvalitní muziky, například Kateřina Marie Tichá a Vesna. Písnička Po vodě. Mimo jiné si také po 17. hodině řekneme něco o svatbách, svatebních obřadech obecně, no a samozřejmě budeme poslouchat i další interprety, třeba Joela Coryho, Beatstormy, anebo Aviciho.
1: Relax

Relaxáci, máme 18 minut po 17. hodině. Slíbil jsem vám téma svatby, svatebních obřadů. A je to pádný důvod proto, protože jsem se dneska vrátil z jednoho obřadu. Kamarádka měla svatbu. Moc krásná svatba se spoustou specifik. Jedno z nich bylo takové, že naprostá většina svatebních hostů tam nepila alkohol. No a já už jsem pár svatebních obřadů zažil. Ten v tom a tom byl skutečně výjimečný. A musím říct, že to bylo zajímavý pozorovat, jak jsou tam ty různý rozdíly. Mimo jiný třeba karaoke, že jo, tam občas člověk trošku tápe, trošku se ostýchá, než se osmělí naplno před ostatními třeba kamarády nebo i lidmi, které nezná, zaspívat naplno. No a tady to, ten nájezd byl takový pomalejší, nicméně nakonec mám pocit, že jsme se toho dostali snad ještě víc, než třeba na nějakých těch akcích, kde se toho alkoholu užilo více, protože jsme začínali někdy před 9. hodinou a končili jsme ve 3 ráno. A to chci protknout téměř bez přestávky, maximálně si každý odskočil na záchod na chvilinku. Takže jako dost intenzivní zážitek, upřímně řečeno jsem překvapený, že teďka jsem ještě schopný jakž takž mluvit. Každopádně zajímá mě, jak to máte vy, zejména třeba s těma svatebníma obřadama nebo i s nějakýma podobnýma akcema. Jestli si tam spíš radši dopřejete právě nějaký ten alkohol na posilněnou, na uvolnění nervů a nálady, anebo naopak už jste zkusili třeba někdy nebo i vícekrát absolvovat takovouhle akci bez alkoholu a jaký rozdíl jste pozorovali. Klidně se s náma podělte na čísle 606 736 736. No a já vám v mezičase pustím Avicii a Waiting for Love. Relax.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Důležitá poselství v písničkách nalezneme zrovna tak jako takové ty odlehčené témata. Tohle to byla taková ta píseň s tím důležitým poselstvím, a sice píseň In Love With Myself od Davida Getty. Je důležité mít k sobě zkrátka dobře dobrý vztah, pečovat o sebe jak po fyzické, tak po psychické stránce. Konec konců, čím víc do toho dáme, tím víc toho taky můžeme dostat. No ale to jsem si jen tak jako dovolil odbočit filozoficky zpátky k tématu, které jsme nastolili před pár okamžiky, a sice svatby. Já mám relaxaci dotaz na tu zmiňovanou část karaoke. Jestli vlastně se třeba často a rádi účastníte nějakých karaoke večerů, nebo to není úplně vaše gusto, protože já vím, že spousta lidí na to má takový jako dost rozdílný názory. Já jsem toho názoru, že nechápu proč, mám pocit, že vždycky na karaoke zpívám hůř než jinde. Asi je to tím, že prostě nejsem zvyklý tolik zpívat na ten mikrofon nebo prostě s tím podkresem. Je to zvláštní. Bavil jsem se s více lidma, shodujeme se v tom názoru docela často, tak mě zajímá, jestli to třeba máte vy taky tak, nebo naopak, jestli vám karaoke mikrofon dodává sílu a lepší zpěvecké schopnosti. To všechno můžete s náma sdílet na čísle 606-736-736. No doufám jinak, že si užíváte sobotní vysílání Rádia Relax, ať jste v práci, nebo třeba někde výletíte, anebo se jen dopřáváte sobotní chvilku pohody.
1: Relax, relax.

0: Hrajeme vám hudbu ze všech hudebních zákoutí. Tohle to byly například Chainsmokers a jejich písnička Paris. Máme 2 minuty po 18. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A teplota se nám stále drží ve stejných číslech. Teď 26 až 29 stupňů Celsia, k večeru bude slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr, trošičku snižovat možná tu pocitovou teplotu, ale nebude to rozhodně nic hrozného. V noci pak bude také převážně jasno, nejnižší teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Ojediněle může teplota klesnout až k 10 stupňům Celsia nad nulou. Slabý jihovýchodní vítr k tomu. A už máme 3 minuty po 18. hodině.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Relaxáci, přejeme vám pohodové a klidné, ničím nerušené cesty po našich silnicích a dálnicích. Já mám pro vás dvě upozornění. Předně na dálnici D11 na 52. kilometru ve směru z Jaroměře k Praze. Dávejte pozor, je tam odstavené poruchané vozidlo. A dále pak na dálnici D1 na 14. až 15. kilometru ve směru z Prahy k Polsku je rovněž jedno odstavené poruchané osobní vozidlo.

19 hodin se můžete těšit na největší hity ze slavného televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Čtvrtek 13. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

kolem, nejvyšší teploty budou kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Na to pozor, bude už docela teplo, není to nic extrémního, ale už jako přehoupili jsme se zkrátka dobře přes tu třicítku. K tomu všemu bude vanout slabý proměnlivý vítr, který tu pocitovou teplotu úplně snižovat nebude, takže tak či tak je dobré se na ty teploty nějak připravit. No a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát. Martin Jensen, Cheat Codes a Teresa Rex, i to je náplň následující hodiny na Rádiu Relax. Čekají nás také Rem a Heat, Seep, Moti Special anebo Agnes. Je na co se těšit, jsme rádi, že jste s námi na vlnách Rádia Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: Tak jdeme na to, přátelé. Pozor, je to tady Relaxáda s pořadovým číslem 1572. To nám to letí, ten čas. Je před námi, to znamená 60 minut, ve kterém vám představím žebříček 10 nejúspěšnějších hitparádových pecek, přesně tak, jak jste si je seřadili na www.radio-relax.cz. A protože minule vypadlo první místo, tak samozřejmě jsme měli 4 novinky a ty máme i dneska. V průběhu Relaxády vám vysvětlím, jak to jde, kdybyste to náhodou poslouchali dneska poprvé. Teď budeme rekapitulovat, abyste věděli, co tady vlastně minule bylo.
0: Relaxáďa. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Takhle rekapitulaci uděláme jenom na první 3 místa z minule, aby jsme tady nestrávili spoustu času, ale třeba Jubel a Ocean House bych si klidně zahrál třeba celý. Uvidíme, jak to bude v téhleté dnešní. Na dvojce byl minule projekt Mikael a skladba s názvem Spolu. A minule, vlastně naposledy, tady byla zpěvačka, která dvakrát vyhrála Eurovision Song, tedy Loreen, Set Me Free. To už ale dneska neuslyšíte. Konec konců neuslyšíte taky 3 ze 4 novinek, jako loni se, teda loni, minule se moc nedařilo, takže co nebude?

0: taky to není úplně jako špatný. Kaskáda, Utopia. To je takový ho něco na probuzení, jak já s oblibou říkám, trubky, trubky, tyče, tyče, ale jede to. Prázdně nám to konec konců patří, jak nějaký taneční party určitě taky. Tak, máme za sebou rekapitulačku, jak to dopadlo minule, to znamená i ty, co nepostoupili. Teď se pojďme podívat na tu desítku, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože to je asi to nejdůležitější. Vlastně tu hitparádu tvoříte vy z toho, co my vám nabízíme, pak se jukněte na web. Zahlasujete, příští týden to spočítáme a jdu se moc vepředu, já vím. Tak jdeme na desítku. Je docela zvláštní, že na osmém místě byla minule Mimi Web, to je zpěvačka, která zpívá písničku Incense Why, a je to docela sympatianda, až se skoro divím. Koukal jsem se na tom, co má za sebou, když jí bylo 15, tak jako pravidelně, pozor, jako to docela řehole, dojížděla několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, to znamená, má to vydřený. Tvrdí, že jako právě v tom vlaku napsala spoustu svých velkých písní. A pozor, taky důležitá informace je ta, že její všechny hity, které udělala zatím, minimálně tenhle jeden, se nejdřív rozšířil na TikToku, než ho začala hrát většina rádií. To se nám to trošičku jak se obrátilo, no. No, jdeme na devítku, tam bude Ray Dalton, věčný smolař, ten snad za těch 5 týdnů, protože dneska ho uslyšíme naposledy, nepostoupil dál než na 9. místo, ale držel se statečně. Navíc si myslím, že ta skladba Go That High je docela dobrá. Jdeme na to, ať to dneska rozjedeme.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle byl dnes naposledy. Ray Dalton skončil při tom závěrečném účtování na 9. místě. Minule byl 10., předtím 9., předtím 10. On se furt prostě plácal někde v těle těch místech. Přitom je přijde ta skladba docela dobrá, škoda, že z toho neposlali trošičku vejš. Každopádně, teď je tady čas na novinku. Novinku od Jenny. Takhle, já jsem jí poslouchal dopředu. Mně se to jako úplně nelíbí, ale není to úplně můj šálek kávy. Navíc Jenny, já si teda osobně myslím, proč to dělá, jo. Jí se totiž říká Human Chanel a tuhle tu přezdívku získala díky tomu, že téměř cokoliv si oblékla, tak se během krátké doby vyprodalo. Jo? To znamená, že ty její příspěvky na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodeje modních značek po celém světě. A tady si myslím, že jak se říká lidově, zakopaný pes, protože ona má obrovské publikum, to fakt jako hodně, je to prý dokonce K-popová ikona. No, tak uvidíte. Říkám, můj šálek kávy to není, ale asi to teďka frčí. Hned v zápětí po ní nastoupí dva pánové, Lukas a Steve. Na těch je mi sympatický to, že oni nejeli hned v muzice jako hned od začátku, ale pracovali v běžných zaměstnáních a hudba vlastně byla jenom koníček po večerech a navíc teda oni mají super vystoupení, já jsem to někde viděl na YouTubeku, oni docela často improvizují pořadí skladeb podle reakcí publika, jo, takže oni mají připravený playlist jako všichni, ale když vidí, že to prostě nějak jako nefunguje, anebo že se to rozjíždí, tak jedou podle toho. Tak, pojďme na to. Novinka a 8. místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Takhle nějak bych si představoval nástup na profi cestu, co se muziky týče. Ráno do rachoty, odpoledne ve tři odpíchnout a večer někam do klubu. Přesně tohle to byla cesta dvou chlápků, který si říkají Lukas a Steve. Minule to byla novinka, dneska 8. místo All I Know. Uvidíme, jak se jim bude dařit, ale já si myslím, že k létu tahle ta písnička určitě patří. Jedeme dál, před námi je další novinka. Chlápek, který ho určitě znáte, z česko-slovenské superstar, dokonce jí vyhrál, byl za nás v Eurovizi, říká si Adonis, píše se to trošičku jako jinak, Adonis, aby ono to odkazuje to umělecké jméno na řeckého Adonise, ale schválně, jako aby to bylo zajímavější, používá tenhle ten modernější zápis. Na druhou stranu, ke cti mu slouží to, že dělá autorskou muziku, má velmi originální kostýmy a ještě si myslím, že pro spoustu žen je to ten správný fešák. Takže Adonis a za chvilinku Cherry on your cake, už mi to tady voní těma třešněma a hned potom si dáme Chris Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Mimochodem Chris Cross Amsterdam tvoří dva bratři a jejich dlouholetý kamarád a znají se už od dětství, takže se znají asi opravdu hodně dobře. No a Luisa Sonza, ta pozor, začala natáčením hudebních videí a to prosím pěkně doma a dneska patří mezi nejstreamovanější brazilské zpěvačky. Docela by mě zajímalo, kolik jich je.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Chris Cross Amsterdam, spolu s nimi Luisa Sonza a taky Willy William. Tak to je aktuálně 7. místo. Je zvláštní, že minule byli 6. Pozici trošičku vejš, nevím, co se děje, ale každopádně jsou tady druhý týden, no tak tam to ještě mají nárok. Pojďme dál, protože před námi je v tuto chvíli 6. a 5. místo bez novinky. A na 6. místě, pozor, je kapela, která se chystá letos na nový album. Já teda doufám, že bude dobrý. Jmenuje se YouTube, mají za sebou už téměř 50 let, dali se dohromady na inzerát. To je taky zvláštní, jako chcete si založit kapelu, dejte si inzerát, vyvěste to někde ve škole a on se třeba někdo chytne. Každopádně irští YouTube jsou legendou, co si budeme povídat. Co se týče hitparády Street of Dreams, to je taková ta ochutnávka z té desky, co by měla vyjít letos na podzim, je aktuálně na 6. místě, je tu 3. týden, jo, já si myslím, že by ještě mohli bokousíček vylézt nahoru. Tak to je 6. místo. Na 5. to se mi taky líbí, tam je Slávek Fam a spolu s ním ještě Poli Garant. Mimochodem Slávek Fam, já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, ty brďo, to zní úplně stejně jako Adam Mišík. Nechci mu dělat reklamu, myslím si, že ani Slávek by nebyl úplně nadšenej. Každopádně, že to není Čech, to asi poznáte podle příjmení. On těch svých rozhovorech, protože jsem se díval asi na 2 nebo na 3, mluví o tom, že chce jaksi propojovat různé kultury, tomu rozumím, a že hudba nemá žádný hranice. I tomu, jako jak takž rozumím. Já jsem ho jednou viděl mimo pódium a pak jsem ho viděl na pódiu, to znamená v rámci nějakého vystoupení. Jako tam je sakra velký kontrast. Jo, ta energie tam prostě je. No, dost řečí, jdeme na 6. a 5. místo, nejdřív YouTube a pak Slávek Fam a Poli Garant, chci si být jistý, už za chvíli. Tak já si taky chci být jistý, že ještě ty 2 týdny využiju k tomu, že postoupí trochu vejš.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Tak myslím si, že tahle dvojka si může být naprosto 100% jistá, že ještě v tom dalším kole postoupí o něco výš. Aktuálně 5. místo Slávek Fama Polygarant. Chci si být jistý. Teď jdeme dál, protože před námi je další novinka a hned v zápětí 4. místo. Ta novinka tam mě docela dostala. Co se týče zpěvačky, je to trošku ostuda, já to vím. Victoria Monet, ona se píše Monet, ale čte se Monet, já jsem se díval asi na 3 rozhovory, tak už má za sebou relativně dost dlouhou kariéru. V roce 24 získala 3 ceny Grammy, teď vydává novou skladbu, která se jmenuje Reach Out, má připravený nový album Frequency of Love. Přiznám se upřímně, doteďka jsem o ní jako moc neslyšel. Co se dá dělat? Viděl jsem její rozhovory a to bylo... A teď se tam holky rozjeli, no prostě bylo to docela drsný. No a hned potom si dáme Justia se zpěvačkou Sam Harper, Just a Little. To je taky v své podstatě novinka.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax

Tak tohle je slušnej hudební cvrkl, co si budeme povídat. Justy je DJka, taky producentka, pochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku a proto je mi hodně, hodně sympatická. Spojila se s britskou zpěvačkou Sam Harper, no a takhle jim to šlape. Já myslím, že se dostanou určitě ještě výš, protože jsou tady třetí týden, zase postoupili, jsou na čtvrtém místě, já myslím, že příště už to ta bedna 100% bude. A jdeme dál, před námi je čtvrtá novinka a na ní Marek Ztracený. Toho teďka čeká docela velký koncert, skoro mu nezávidím při tomhle počasí, ale tak jako chce peníze, musí trpět, i když ona si moc netrpí. Každopádně jeho novinka se jmenuje, a to mě trošičku jako zarazilo, Obuj si mé boty. Asi bych se nepouštěl do nějakého rozebírání toho názvu. Teď jsem někde čet nedávno, čet jsem na něj takový názor z vícero úst, to asi bylo řečený, že Marek Ztracený své písničky odříkává. Já jsem říkal, no tak jako proč ne, pokud to má úspěch, dostává ceny, jde mu to, má sympatický hlas, vypadá dobře, umí si najít čas pro fanoušky, no tak jako, a navíc to trvalo docela dlouho, než se stal nejúspěšnějším českým zpěvákem, takže si myslím, že si to rozhodně zaslouží. No a hned potom si dáme, já na to kouknu, Madonu. No tak to je kapitola sama pro sebe. I k tý tady spoustu mám věcí teda. Když přijela do New Yorku jako poprvé, jako na začátku hudební kariéry, tak prý měla $35 v kapse. Dneska to roči ani nepočítá.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Danceteria, to je vlastně, jak to říct, taková podsta, úplně přímá podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde právě Madonna začínala. Myslím si, že tam vznikaly, nebo tam zazněly možná poprvé všechny ty její nový nebo dobrý hitovky. Co si budem povídat, Madonna vydává teďka v červenci vydala nový album Confessions 2. Tahle ta skladba, to je vlastně, jak to říct, první nebo druhý single, já nevím úplně přesně. To album jsem slyšel už několikrát, není úplně špatný, doporučuju, ale je to prostě klasická Madonna. Ona neexperimentuje, prostě jede si to svoje, protože ví, že to zabírá, a její turné, to je prostě kasička na prachy, co si budem povídat. Jestli jste někdy viděli její koncert, tak zase na druhou stranu musím říct, že ona za ty peníze jako dokáže udělat pořádnou show. Já jsem v životě viděl jenom jeden její koncert, byl jsem na něm v Berlíně, ale jako nemělo to chybu. Fakt ne, jestli budete mít někdy šanci, ještě teď, když teď už je starší, už to asi nebude ono, ale jestli budete mít šanci, běžte se podívat, když pop, tak jedině s Madonna, co si budeme povídat. No jdeme dál, protože před námi je, když se tak koukám, jo, mimochodem, ještě jsem chtěl říct, že Madonna je dneska třetí. A vzhledem k tomu, že druhé a první místo, jak se říká lidově, mizí, protože už tady je 5 týdnů a bude určitě nahrazený novinkama, tak má velkou šanci postoupit směrem vzhůru. Jsem na to zvědav. Na dvojce je aktuálně Jubel a skladba, která je tady dneska naposledy, Ocean House, takže si k tomu nebudeme ani nic moc říkat. Možná bych mohl říct, že původně tohleto duo skládalo úplně pro jiný interprety než pro sebe, dělali taky hodně muziku pod reklamy a asi se jim dařilo.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Pomalu, ale jistě se blížíme na konec dnešní relaxády, která má pořadové číslo 1572. Já si tak jako uvědomuju, že já jsem vlastně ani neříkal, jak ji můžete znovu poskládat. Stačí se mrknout na naše webovky www.radio-relax.cz, tam nahoře najdete takovou lištičku a v té lištičce uvidíte nápis relaxáda, teda doufám, když si to tak bylo. A když to rozkliknete, tak se vám rozbalí celá relaxáda, to znamená ta dnešní, a tam vlastně můžete hlasovat a posouvat všechny ty skladby nahoru, dolů, protože nám dvě skladby vypadnou, tak dvě novinky se do té hitparády 100% dostanou. No prostě je to jenom a jenom na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Teď ale jdeme rekapitulovat ze čtyř novinek, ze kterých budete vybírat. Tohle byla ta úplně první, Jenny, Less Than A Lover. Tak sválně, jestli se vám líbí, já jsem z toho moc nadšený nebyl, ale většinou to bývá, takže když mě se něco až tak moc nelíbí, tak to u vás má obrovský úspěch. Tak čekám. Já už jsem to myslím, že někde říkal, že jsem, když jsem tuhle tu písničku slyšel poprvé, tak jsem ani netušil, většinou zrovna jeho styl poznám, ale že tohle to je Adonis a Cherry on Your Cake, to znamená jeho novinka, to jsem fakt neviděl. Prostě máme tu třešňovou vůni a jedeme dál. Victoria Mone. Ale to je zase taková muzika, která mě trošičku jako nechává úplně chladným. Každopádně Victoria Monet a Reach Out je vlastně, jak to říct, ochutnávka z jejího připraveného alba, které 100% vyjde ještě letos v létě.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Můžeš se v nich projít a snad nebudeš bludit.
0: To by mě docela zajímalo, já si myslím, že tyhle ty dohady asi budou hodně častý. Kolikátky má Marek ztracený nohy, jestli by mi ty jeho boty byly nebo ne. Každopádně mu držím palce na koncert, no a jedeme na rekapitulaci.
1: Relaxáda.
3: Rekapitulace.
1: Rekapitulace.
0: Mimi Web, Ants and Y, jako zatím se stále drží na spodku hitparády, stejně jako Ray Dalton, ten ale dneska vypadnul. Minule byla osmá, a je to sympatianda, já jsem myslel, že půjde nahoru, ale je na desítce, tak uvidíme, jak půjde dál. Ray Dalton, dneska konečná.

Já jsem mu chlapovi tolik přál, aby se dostal aspoň do té první pětky, protože jako mě ta skladba přijde hrozně sympatická. Go the Die, 5 týdnů, střídal to 10, 9, 9, 10, 10, 9, no a tak dále. To tahle dvojka, Lukas a Steve, ty odstartovali minule jako novinkový a už dneska byli 8. To znamená, mají našlápnuto, že by se eventuálně mohli podívat trošičku výš. Uvidíme. Třeba na 7. Tam jsou Chris Cross Amsterdam, to jsou 3 kámoši a spolu s nimi je Luisa Sonza.

A nějakou takovou tu letní party si tuhle tu muziku dokážu docela dobře představit a myslím si, že u toho bude asi hodně veselo. Teď jdeme k takové té seriózní muzice, by se dalo říct. Na 6. místě, minule 7. irští, U2, Street of Dreams, 3. týden.

Ovšem pozor, teď mega postup a tím si chci být jistý. Z 9. místa na 5. Slávek Fam a Poli Garant. Chci si být jistý. Na 6. Justy a Sam Harper Just a Little.

Škoda, že dneska není nějaká taneční party, protože tohle by byla docela ideální rozjezdovka. No nic, pojďme na trojku, protože to je kandidátka na stupně vítězů. Oni ne, že, ne, že by tam teda nebyla teď, ale půjde určitě vejš. Madonna, Danceteria. Na dvojce, no, to je první dneska vypadnuvší, dvojka, která se říká Jubala Ocean House. Dneska jste ji slyšeli naposledy, tak si ještě naposledy poslechněte ten kousek.

0: No, protože nemáme moc času, tak jdeme rovnou na první místo. Na prvním místě se konečně dočkal poslední týden svého účinkování projekt, který se jmenuje Michael. Za ním se skrývá Michael Foret a skladba s názvem Spolu bojovali, nebo spíš takhle bojoval, až to vybojoval nahoru. Dneska uslyšíme naposledy a budeme mu držet pěstí, ať se mu daří. Jedeme na to. První místo, Michael Spolu.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 9. srpna.
0: 9. srpna 1939 se narodila česká zpěvačka Eva Pilarová.
2: Ta láska nebeská.
0: O 3 roky mladší je pražský a zemský rabín Karol Sidon. Rok na to spatřili světlo světa hned dva čeští herci, František Němec a Ladislav Županič. Roku 1963 se narodila držitelka 6 cen Grammy, americká zpěvačka Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Narozeniny dnes mají i jejich dvě americké kolegyně. Agentka Scullyová alias Gillian Anderson se narodila roku 1968. Melanie Griffith, manželka Antonio Banderase, je o 12 let starší. 9. srpnový den roku 1978 zemřel herec Josef Hlinomas. Ve stejný den i rok se narodila francouzská herečka Audrey Tautou, známá z filmu Amélie z Montmartre nebo Šifra mistra Leonarda. Professor Langdon, you're in grave danger. V roce 1945 si sílu jaderné pumy vyzkoušelo i druhé japonské město Nagasaki. Narozeniny už od roku 1959 slaví také zpěvák Aleš Brichta, známý hlavně z kapely Arakan.
3: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.